0: Rádio Spin, to nejlepší rádio v Čechách a okolí. Nalaď to a poslouchej to.
1: Československá scéna. Rádio Spin.

0: Nejlepší věk, aby nebo dělat pesos.
1: No jen tam může každej a lovené jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: tě mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách prosklený

0: Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho. Radio Spin je jediný

0: A taky nejvíc československý scény v revoluce.
1: Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central.
2: Cítím jako lantern, moje sloky svítí jako lampy. Temná ulice a já furt sedím za volantem. Z otevřených okén já cítím ho.
0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.

0: Dub, zdraví tě Dollar Prince, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Brančikováč. Brančikováč, vím, kdo je. Tam možná soka je ze Brančikováč. Vždycky to ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze

0: Spin Talk.
1: Jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. Když on už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tatí koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle. Brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden. Je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru. Ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla. To před imaginárium zaměřený hodně na děti, ale jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací.
2: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
1: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letěj hledat novýho krále, paráda, oni prostě letěj přes hory, doly, můžeme si vymýšlet prostředí, pak letěj sedm údolí, jo. Tak jsem si říkal, to je super, to je inspirace jak hrou.
2: Okay, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co má
1: hip-hop. Tom se marnej.
2: Roman Jakub a Petr Forman dneska večer ve Spin Talku v Eteru Rádia Spin, na Spotify kanále Rádia Spin a nebo na YouTube kanále Rádia Spin.
3: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
5: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: jsem sám. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Přeju ti pohodovej večer, máme tady poslední květnovej pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Maniakem a jeho trackem Street Dance, pecka z desky Stream Tape, kterou Maniak celou vytvořil live. Tohle je takovej nejsvěžnější taneční song z téhle desky, která se tady držela teda opravdu dlouho. Tahle pecka, musím říct, dneska už ale v hitparádě bohužel končí. Ready na street dance, run, jdeme hustlit ven, BMW, Škoda a Benz, hejbe se floor. No a rozloučíme se i s Nobodyho remixem na track Talk to Me od Sarenikas a Iza. Nobody v posledních měsících vydal několik remixů právě s členy labelu Million Plus, velký bangry. Dneska už ale Talk to Me remix v hitparádě taky končí. A můžeme se na to teda rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady máme další věc od Maniaka z jeho desky Stream Tape, je to track Vítězný oblouk, který se objevil vlastně na deluxe verzi, takže Maniak nejen, že za těch 10 dní stihnul udělat celou desku, ale taky tam ještě stihnul vyšvihnout celou deluxe verzi, a to si zaslouží klobouk dolů. Tak jdeme na to.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

0: Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě si tenhle týden slyšel Iza s trackem Hip Trust. Beat tady dělal nejnovější člen labelu Million Plus KK. Mimo jiné k tomu vzniknul taky super dvojklip, kde je vlastně i track Type Beat. Dvě úplně odlišné věci, ale společně ladí skvěle. 11. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo minulej týden oslavil by the way 10 let od doby, co vydal svůj první track. Neskutečná cesta, no a osobně doufám, že nás čeká víc společných počinů takhle ve spojení s Nobodym.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Desátý místo, tady je Rest s trackem Vode míň, skvělej beat a klasicky hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, tak snad je to předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil třeba taky na nový desce od Pasti s názvem Fotr. Vlastně Past teď nově taky patří pod právě label Ty nikdy.
1: Hitparáda s Pure Fresh Hits. Novinka.
0: A máme tady taky čas na dnešní první novinku. Ta je od spojení Iron Cupa, Cakebona a taky DJ Snakea. Je to track Rich Girl, první věc z jejich společného projektu, takže Iron Cup nám snad už brzy doručí pořádnou česko-anglickou nálož v podobě teda společných tracků s těmahle legendama. Takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka, Rich Girl.
1: Hit

0: na Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je novinka z minula a je to track se Spálel od Matta a Marie April, samplovačka tracku White Walls od Macklemora. Matt tam otevírá hlubší, neúplně tak pozitivní témata, Marie April pak doplňuje o krásný refrém. Teď už osmička, tady je Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno. Ačkoliv je na naší scéně už dlouho, tak je to track z jeho první solo desky a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool, který teda tě zaručeně rozejbe, takže si to společně jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo,

0: Nekorektum utrum zetku. Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo to berou Prago Union s trackem Nekorektum, který se objevilo na stejnojmenný už vlastně desátý desce Prago Union. Tahle deska vyšla přímo dneska. O cover se postaral malíř Přemek Ponáhlý, jehož vizuál je s Prago Union už neodmyslitelně spojený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Viktora Kala a Juli Koli. Zpívaná, příjemná pecka, dva Red Bully. Viktor navazuje na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se teda spojuje s jedinou členkou labelu Rychlí kluci. Tak si to jdeme vychutnat. Druhá novinka, dva Red Bully.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Hromada Spin Fresh Hits. Místo šestý.
1: Nikdy si vítěz, jindy jsi loser.

0: V šestém místě máme Paulího Garanda s peckou Evoluce Haranta, kde se Paulí poohlíží za svojí kariérou. Tenhle track poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde teda Paulí Garant začátkem tohohle roku oslavil 20 let na scéně. Dál nás čeká místo pátý. Tady je i tenhle týden Smek, a to s Brucem. Oba dva teda společně vydali track Warriors. Bude to track na nový Smekovo desce, která bude vycházet v červnu, konkrétně na jeho narozeniny přímo. Za mě tohle spojení češtiny a angličtiny hodně, hodně v pohodě, tak doufám, že se v tomhle duchu ponese i celá deska.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo pátý.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

0: Fresh hit.
1: Čtyřka Praga Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objevila na nový desce Nekorektum. Kato opět potvrzuje svoje lyrický skills. Tenhle track v sobě nese trošku větší pozitivitu než track Nekorektum, který jsme tady v hitparádě dneska už slyšeli, a má v sobě taky hlubokou, hlubokou message. Celou desku už teď najdeš na všech streamovacích platformách.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: No a máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2016, kdy Iron Cup společně s Marpem vydali track Jeden z nich. Marpo a Trouble Gang tak se už teď, jak víme, rozešli, tak si připomeneme časy, kdy ještě takhle s Iron Cupem stáli bok po boku na jedné stage, a doufám, že se toho v budoucnu ještě někdy taky dočkáme. Takže jdeme zavzpomínat na tuhle pecku ve Flashbacku na rádiu Spin.

0: Flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice. Sem ze zlatý příčky padá PTK s trackem Kempači a Yachiru z alba Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil celou tuhle Karakoram etapu, která teda nutno podotknout hodně vyčnívala. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, taky na anime a já jsem osobně zvědavej, kam jeho kroky povedou příště.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo třetí.

0: Rádia Spin.
1: Stříbrná pozice, jsem se díky vašim hlasům dostal Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to vlastně soundtrack k jeho hře Život není krásný, Poslední exekuce, která nedávno vyšla. Track samotný tak dostal krásný animovaný videoklip, ale ten aktuálně nikde nenajdeš, protože ho YouTube smazal, tak snad se brzy dočkáme reuploadu. No a teď už vítěz. Na zlatou příčku se po nějakých 2 týdnech vrací Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje, track z alba Dvě mouchy jednou ranou, album narvaný boombepovejma peckama, myslím, že tady si to osedlo opravdu hezky. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co smrucha děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.
1: Bla bla bla bla bla.
0: Co se hruba děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se

0: Dáváš Radio Spin, na Méku je s tebou dneska, Zuzka, máme 30. května, což je teda šílený. Máme něco málo před 9. hodinou raní, takže pokud právě vstáváte, tak přeji krásné ráno tady z Radia Spin. Jak jste si všimli, tak tu není Krištof, ale já. A budu tu s vámi dneska až do 2 hodin, i zítra to tak bude, jo, protože Krištof je na Zlínském festivalu a hezky tam moderuje a já jsem tady za něj a od 2 tady bude Maty. Mám pro tebe taky dneska připraveny nějaké novinky ze světa, taky to bude samozřejmě hudební víkend s Viktorem Šínem a Bukou. No a komunikátor, takže určitě neváhej, volej na číslo 210 32 30 30 nebo piš, nebo nahrávej hlasovku. Já ti zahraju samozřejmě tvůj oblíbený track, ale než se tohle všecko stane, tak se mrkneme klasicky na počasí. Co se týče počásí, máme 21 stupňů, je polojasno, dnešní maxima budou okolo 26 stupňů. V republice někde prší, je v Praze by pršet nemělo, naopak by se mělo odpoledne vyjasnit a být až těch 26 stupňů. Takže dneska ještě bude krásně, ale příští týden už se to bude lámat a zase přijde taková studenější fronta. To je z počasí vše a těším se na dnešní vysílání. Dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: Garáž Rádio Spin, na Majku je s tebou Zuzka a mám tady hlasovku, první hlasovku dne, to je od Krištofa.
1: Ahoj, jmenuji se Krištof a chci pro Zuzku zahrát Monster od Eminema a Rihanny.
0: Děkuji, dávám to tam. I'm

0: Viktora Šína a Buky. A bude to velká pecka a hnedka to dokážou první dva tracky, které tady pro tebe mám. Jako první jsou to Dostihy a sásky. To je samozřejmě desková hra, kterou jsme hráli snad všichni v dětství, ať už nám je kolik chce let teďka. Myslím si, že ty tmavě zelený koně byly nejdražší, ale o tom určitě není ten track o tady té hře. Ale Buka tuhle hru o koních přetransformoval do tracku o životě, nebo aspoň mě to tak přijde. O životě, který funguje jako Dostihy a sásky a nic nedostaneš zadarmo. Jako druhý si poslechneš track Ohnivej kruh a tento track má prostě sílu za mě, prostě rychlý auta, sunset, nezájem a jedeš prostě vstříc tomu západu slunce někam, kam nevíš, kam jedeš, ale jedeš prostě s tímhle trackem v autě a já ten track absolutně miluju. Tak jo, Viktor Šín a Buka na Radio Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Radio

0: the game is, man.
1: What part of the game is this?
2: Rychlá doprava na rádiu Spin a já tě potěším, protože bude opravdu rychlá. Máme tady problém jenom na dálnici D8 na 92. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tam kolona a zdrží se tam okolo půl hodiny a pěti minut. Regiony jsou čistý, no a Praha je taky čistá, nemáme tam seklý žádnou ulici v centru, takže to je všechno v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní. No a počkej si, protože za chvilku nás čeká poslední komunikátor v téhle vysílací hodině, tady na rádiu Spin.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio Spin.
4: Každý den je o den mín, každý den je o den mín.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a na drátě s tebou Tomáš, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, dáme tam Atmo Music, Hvězdy nám nepřáli, pro všechny posluchače Radio Spin.
1: Ok, dobře. Tak jo, dávám ti to tam a užij si track.
2: Děkuju, ahoj.

crazy. Unos, dos.

0: Ladíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a já vám teďka povím příběh o jedné frajerce z Kolumbie, která si vyjela na dovču do Říma. Poslouchejte. Šla se tak kolem slavné fontány de Trevi a asi bylo hodně horko, protože jí nenapadlo nic lepšího, než do té fontány hupsnout a vykoupat se tam, respektive osvěžit se tam. U toho všeho jí samozřejmě natáčel její manžel, protože to prostě potřebovala mít zdokumentované. A je opravdu zarážející, že ani jí, ani manželovi nedošlo, že by se tohle dělat úplně nemělo. Nejenom, že se mramor starý 500 let opotřebovává, když je v kontaktu s člověkem, ale tak je to opravdu dost jakoby zakázaný koupat se v historické fontáně uprostřed Říma. Využívat fontánu jako koupaliště prostě je zakázaný a paní si to asi spletla s koupalištěm, nebo netuším. Určitě jste napjatý, jak to dopadlo. Ženu zadržela policie, dali jí 500 eur pokutu a dostala doživotní zákaz jet do Říma. No, to se jí ten víkend docela vyplatil, podle mě. No a co se týče počasí, tak takové horko, aby jsme se koupali v historických fontánách, ještě v Praze nemáme. Máme 21 stupňů, je polojasno, dnešní maxima budou okolo 26 stupňů. Koukala jsem, že v Praze by pršet nemělo, ale třeba na Moravě, tak tam se blíží už bouřky, do Prahy by ty bouřky měly přijít až zítra. Takže se připrav, protože prej to má být velký, tak nevím, uvidíme. Ale v Praze by se naopak mělo vyjasnit, odpoledne bude jasno, bude svítit sluníčko a bude až 26 stupňů. To je počasí vše, dáváš rádio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin rádio.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně.

očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vytnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej, hej.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já tady mám hlasovku od Kačky.
1: Ahoj Zuzi, zdravím tě, prosím o zahrání songu MC Gay Moje džungle pro moje muchlíky v Karviné. Všechny je zdravím a moc na ně myslím, ať to všechno zvládnou, to těžké období, které teď prožívají. Pa, Kačka.
0: Kači, určitě to tam dám, ale jiný track od MC Gay, protože džungle tady nemám, ale snad to bude v pohodě. A víte, jak dělá?

0: ozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. Teď on už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tatí koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle. Brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden. Je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru. Ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor. Bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla. To před imaginárium zaměřený hodně na děti, ale jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací.
1: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
0: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, nám můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí 7 údolí, jo. Tak jsem říkal, to je super, to je inspirace jak hrou.
1: Okay, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co
0: má hip-hop. Tom se marnej.
1: Roman Jakub a Petr Forman dneska večer ve Spin Talku v Eteru Radia Spin, na Spotify kanále Radia Spin anebo na YouTube kanále Radia Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a máme tady hudební víkend s Viktorem Šínem, Bukou. No a jako první si dáš track DMG, tam máme track, kde máme na featu rapera Ohanbi. No a ten track je rychlej, energický a legendární pro svoje ťuk, ťuk, ťuky, ťuk. Miluju to, jakože je to fakt strašně, strašně chytlavý. Jako druhý si dáš track Paranoia, tady máme na featu Separa, Iza, Niktenda, Karla, PTK, ano, strašně moc lidí. A jak název říká, tak ten track je opravdu o paranoje. Prostě když člověk je známý, tak má prostě pořád pocit, že ho někdo poslouchá, nebo pozoruje, nebo sleduje a o tom ten track přesně je. Tak jo, dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka a hudební víkend s Viktorem Šínem.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnici na D8 na 92. kilometru ve směru na Ústí. Je kolona a zdrží se tam okolo půl hodiny. Co se týče regionu, tak v ulici Gorkého v Ostravě je nehoda dvou aut. No a co se týče Prahy, tak nehoda dvou aut je v ulici Svornosti, jinak je centrum docela průjezdné. To je teda z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej si, protože za chvilku si můžeš volat o svůj oblíbený track tady na rádiu Spin, jakmile uslyšíš výzvu na komunikátor. Tak jo, tak volej.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Paprika.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a mám tady hlasovku od Vennyho.
2: Čau, zdravím Spin. Pus mi tam prosím tě něco od Hektora. Děkuju moc. Venny.
1: Od Hektora, to je vždycky těžký, když mi někdo řekne, ať pustím něco od Hektora, protože já se nemůžu vybrat, ale tentokrát jsem vybrala track Upgrade.

0: Teď na rádiu Spin dohrál Ice Cube, na majku je s tebou Zuzka, no a i tohle úterý vyrazil Spin komisař Rap Maty po republice se Spinkárou kontrolovat, zda skutečně posloucháte rádio Spin, nebo to jenom říkáte. Tentokrát vyrazil z Prahy, minul Boleslav, těsně před Libercem zahnul nad Jablonec, no a vyjel do kopečku do Horního Maxova. Mimochodem, o Horním Maxově jsem nikdy neslyšela, takže mě tohle velice obohatilo. Je to velice cool název pro město, vesnici. No a v Horním Maxově na něj čekal Roman, ne náš Roman, samozřejmě jiný Roman. Já pro vás mám report z tohoto dopoledne.
1: Dobrý den, ahoj, čau všichni.
2: Ahoj, ahoj Romane, ty blaho, tak to je úplná pecka, to znamená, že ty jsi slyšel rádio a řekl jsi si, půjdu Matyho přivítat pěkně, ať se nestratí.
1: Jo, jo, přesně, já jsem vyplňoval fakturační údaje, najednou slyším, frčíme do Horního Maxova, no se mi zastavilo srdce. Zbabral jsem všechny čísla, ať jsem to radši nechal.
2: Co Tigry? Jsou předány, Maty?
3: Jsou předány, předal jsem všechny 3 balení, taky Tiger tričko, taky nějaký samolepky.
2: Tiger tričko?
1: Jasná věc.
2: Jo, no a jakou máš barvu?
1: Jo, trička černá.
2: To je paráda. A máš rád černou barvu takhle?
1: Jasně, ladí mi k pleti. Takže jo, jsem spokojený.
2: To tak parádní.
0: No tak Romanovi nechybí smysl pro humor a to já mám ráda. A pokud i ty chceš, aby za tebou Maty dorazil, tak se musíš zaregistrovat na program @radiospin.cz a další úterý můžou být Tigři a i to tričko právě tvoje. My se podíváme spolu ještě na počásko, máme kolem 23 stupňů, polojasno. Dnešní maxima v Čechách hlavně budou okolo 26 stupňů, ve Slezsku a na Moravě bohužel už prší a ty bouřky se poženou i právě do Česka, takže zítra určitě čekej déšť. Jinak by se dneska odpoledne ještě mělo vyjasnit a příští týden už by měla přijít studená fronta, takže užívej sluníčka, posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
6: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Talks, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Marcus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Galerii Praha. Akci podporuje Radio Spin.
0: Bude 10.56 a ty posloucháš Radio Spin.
7: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Vaše rádio Spin na Majku je s tebou Zuzka, no a já tady mám hlasovku od Jirky.
1: No, ahoj, já jsem Jirka, chtěl bych si nechat zahrát Eminem Mocking Bear a bude to pro všechny jakože kámoši ode mě z hasiče, protože právě teďka jdeme na závody a snažíme se to vyhrát.
0: Tak ať to dobře dopadne, já budu držet pěsti a hlavně, pokud i vy chcete slyšet svůj oblíbený track, tak nezapomeňte volat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávejte hlasovku, ať máme co hrát tady na Spinu v komunikátoru. Těším se na vaše přání.

0: Slyšíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Máme tady další hudební víkend s Viktorem Šínem. Jako první si dáme velký banger. To je track Strach. No a tento track je jeden z největších hitů Buky. Hraje se tady na Radio Spin pokaždé, pořád dokola a já se nedivím, protože ten track je v něčem fakt chytlavej, je takovej... Prostě fakt se z něj stal hit a myslím, že ho znáš z paměti a ani o tom nevíš. Jako druhý si pustíme track Až bude hořet, track, kde máme na featu Izza Hartrika. Je to track, kde se střídá Šínova jemnost v refrénu a ten refrén je úžasný, jemný. Potom do toho tam je ta drsnost Hartrika a rychlost Izza. Prostě extrémně dobrá kombinace, takže jo, dáme si to tady na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Viktor Sheen v hudebním víkendu na Rádiu Spin.
1: Jdeme nahoru, přebejde celý svět, padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hoře, tak už tady nebudu. Vrach ojebat na slavu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že až bude hoře,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na D1 na 18. kilometru ve směru na Brno je nehoda dvou aut a náklaďáku, takže hromadná nehoda, určitě se tam zdržíš, dávej tam pozor. Co se týče regionu v ulici Gorkého v Ostravě, stále nehoda dvou aut, no a co se týče Prahy, tak ulici Svornosti je taky nehoda dvou aut. No a co se týče centra, tak tam máme ucpanou Vilzonku a Legerku, jinak je to celkem průjezdný. To je tedy z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. A za chvilku nás čeká komunikátor, tak nezapomeň volat na stejné číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Míša, slyšíme se?
2: Ahoj Míšo, ahoj.
1: Ahoj, prosím tě, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to Ben Kristoval Bomby a bude to pro moji maminku, která bude mít v úterý narozeniny, pro mého 9měsíčního syna a pro moji kamarádku Zuzanku, která bude mít v pondělí narozeniny.
1: Tak to je krásné. Tak posíláme jim tam Bena Kristova, OK?
2: Dobře, děkuji moc krát, hezký víkend, ahoj.
3: Neříká Hector, loket v okno, vypnou a neřeši do hovna. A haters...

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já mám pro vás převratnou zprávu. Podíváme se trošku do biologie, do historie naší země, protože vědci nedávno objevili, že existoval kraken a ne, já si fakt nedělám srandu. Ten kraken, o kterém si myslíme, že je mýtický, tak doopravdy existoval a já to prostě nechápu. Ten živočich samozřejmě nevypadal úplně jako kraken z našich filmů, ale velikostně by dokázal v chapadlech rozdrtit loď. Ano, chápete, prostě byl. Byl to živočich, příbuzný chobotnici, logicky, a na Zemi žil přibližně před 720 až 100 miliony lety. Tento živočich mohl měřit až 100 metrů, to je přece absolutně, teda 100 metrů, co to melu, ne, 100 metrů je hrozný, 20 metrů, to je přece šílený, to je jak velký autobus, prostě mohl být obrovský. Určitě se ptáte, jak na to vědci přišli, když prostě se tělo chobotnice nemůže nějak zachovat a ještě takhle obrovské. Našli totiž fosíly zobáku, který to monstrum mělo, takže to byla chobotnice, velká chobotnice se zobákem. Ten zobák byl tvrdý, aby mohl právě drtit to, co obmotá těma chapadlama. A podle velikosti toho zobáku odhadli celou velikost toho krakena. Jako já nevím, proč se o tom víc nemluví, proč to není nikde na internetu, ale je to legit, je to prostě fakt ověřená informace a mně to přijde teda naprosto, naprosto šílený. Co se týče počasí, tak máme 24 stupňů, máme polojasno, dnešní maxima budou okolo 26 stupňů. Dneska by ještě v Čechách pršet nemělo, avšak ve Slezsku a na Moravě už prší, takže v Čechách očekávejte zítra bouřky. Ta výstraha je prej vysoká, koukala jsem, že by měly být velký bouřky, takže dávejte pozor a opatřete si deštník.
1: Spin Radio.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: Offseason. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, na Majko je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou David, slyšíme se.
2: Jasný, čau čau.
1: Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Dáme tam de facto mimo žádný stres. Mm-hmm. Nechal bych to zahrát pro svoji manželku, pro naše děti, který tady s náma sedí na pergole, poslouchají s náma Spin.
1: Okay.
2: Pro tebe a pro všechny spinery asi.
1: Takže užíváte krásné slunečné už teď za chvilku odpoledne na terase.
2: Jasný, na terase, měli jsme okno,
1: tak to je
2: taková trošku pracovní sobota, ale v pohodě.
1: No, ale tak to je krásné, tak já vám tam k tomu dávám ten track.
2: Super, díky, ahoj. Měj se. Ahoj.

0: Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka, nás tady čeká hudební víkend s Viktorem Šínem a Bukou. Dva tracky, jako první si dáme track Family, track, kde máme na featu Ega a Rytmuse. Je to pomalejší track, je to track o rodině, což je logický z názvu. A vlastně je to o tom, jak tě rodina drží nad vodou ve všech situacích. A vlastně ten track je hrozně dojemný, když se dobře zaposloucháte. Jako druhý si dáme track Cigo a Krava a tento track byl jednu dobu můj top track celého Spotify. Já jsem ho jela pořád dokola, protože je neuvěřitelně chytlavej. Můžeš poslouchat jen tak v gymu, při běhu, prostě pořád ho můžeš poslouchat. Prostě to pecká jako, vy víte co, Radio Spin a Viktor Šín.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na D1, na 18. kilometru ve směru na Brno máme nehodu dvou aut a nákladňáku, tam dávej pozor, a na D1 zůstaneme a to na 194. kilometru ve směru na Ostravu, tam je nehoda auta a nákladňáku. Co se týče regionu, tak v ulici Gorkého v Ostravě nehoda dvou aut, v Praze v ulici Svornosti je taky nehoda, dávej tam pozor. No a v Praze máme ucpanou Legerku, Vilzongu a maličko Nuselák, jinak je to v centru docela dobrý. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: já už tady mám hlasovku od Ronyho.
1: Čau Zuzko, čau Spineři, ale mohu bych tě poprosit o zahrání písničky od Chrise Browna, Busta Rhymes, Lil Wayna, Look at me now. A bude to pro všechny, ať se to počasí hezky bráně vybarví a můžeme někam k vodě. Skvělím všichni, čus.
0: Přesně, abychom mohli všichni k vodě, takže dávám tam track Look at me.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a já už jsem tady dneska mluvila o tom, že existoval kraken. Tak si pojďme říct ještě jeden biologický mindfuck a fakt se z toho zblázníte, protože jsem to teďka jsem koukala na Instagram a teď jsem to tam našla a přijde mi to úplně šílený. Takže, naše země se začala točit malinko jinak, ano, slyšíte správně, taky jste měli pocit, že se to nemůže stát, já jsem ten pocit měla taky, ale může se to stát a už se to stalo. Vědci totiž zjistili, že naše dny jsou o nepatrný zlomek vteřiny delší než ty předchozí, hustý, co? Člověk to úplně samozřejmě nezaregistruje, ale země se kvůli klimatickým změnám zpomaluje tempem, které prej nemá za poslední 3,6 milionů let obdoby. Tak to. Nikdo nevíme, co se stane, takže je možné, že moje vnoučata, no možná ne vnoučata, možná je pravnoučata, budou žít dny, které budou mít třeba 30 hodin a to jim teda nepřeju, to je hrozný, jelikož někdy i těch 24 hodin, z toho 12 hodin spíme, tak těch 12 hodin je naprosto umorných a nekonečných a ty už jenom čekáš, až si právě budeš mozít odpočinout, nedala bych 30 hodin. My se společně podíváme na Počásko, tady máme 25 stupňů, v Čechách je polojasno, bohužel ve Slezsku a na Moravě už nám prší, máme bouřky a ty bouřky přijdou i do Prahy, do Čech a to zítra, ještě dneska v Čechách by pršet nemělo. No a příští týden čekej, že se to hodně klesne ty teploty, takže z našich letních teplot se stanou normální jarní teploty, takže to bude vlastně ještě pořád v pořádku.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: als Psycho Scene, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a na drátě je s tebou Davídek. Slyšíme se?
3: Ano, slyšíme, čau.
2: Super, ahoj. Davídku, jak se máš?
3: Dobrý, dobře se mám. Jo. Co ty?
2: Já se mám taky dobře dneska.
3: Tak fajn.
2: Hele, co tam dáme, pro koho to bude? Ty to znáš už?
3: Takže Švek Martin Šenin a bude to pro ty lidi, kteří mají rádi tuhle tu písničku.
2: A ty ji máš rád?
3: No jasně, no.
2: No.
3: Jsem,
2: no to je logický.
3: No. Jaký logický, ty jsi chtěla napálit, jo, to je logický.
2: Nechtěla jsem tě napálit.
3: Ne?
2: Ne. Hele, tak jo, dávám ti to tam, užij si track, měj se krásně, čau.
3: No díky, ty taky, ahoj.

0: dělal, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. On už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tati koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle. Brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden. Je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru. Ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor. Bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla. To před imaginárium zaměřený hodně na děti, ale to jako rodinná výstava. Zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací.
1: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
0: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, nám můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí sedm údolí, jo. Tak jsem říkal, to je super, to je inspirace jak hra.
1: Okay, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co má
0: hip-hop. Tom se marnej.
1: Roman Jakub a Petr Forman dneska večer ve Spin Talku v Eteru Rádia Spin, na Spotify kanále Rádia Spin anebo na YouTube kanále Rádia Spin.

0: tady poslední dvojitou dávku Viktora Šína v hudebním víkendu. Za hoďku už tady bude Maty a budeš rozebírat hudební víkend s ním. Tak my jdeme na naše dva tracky. Jako první to budou Diamanty od Iza, track, kde máme na featu Hasana, Karla a Buku. No tento track je za mě malenko tak jako pod dekou, ale je to schválně. Mělo by z něj totiž jít cítit únava, taková táhlost a to se děje, takže v pořádku. Jako druhý si poslechneš track Syndrom. Syndrom je prostě další banger od Šína. A já nevím, tento track je prostě legendární, já nevím, co k němu mám říct, prostě jdu si ho poslechnout s váma, můžeme si ho společně jakoby dát, protože všichni ho známe na spaměť.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.
2: Můj kuš good, má bitch bad, začne být hrát, čemu stěch.

ne. Jsem z malého města, ale mám big bag. Oheň sála, je to tady jako v zimě. Na jiný frekvenci jsem jako když to pičneš. Jsem na všech místech a zároveň nejsem nikde. Yeah, nejsem nikde. Jsem na všech místech a zároveň

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na D1 na 18. kilometru ve směru na Brno je nehoda dvou aut a nákladňáku. Na D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu je nehoda auta a nákladňáku. Dávej pozor. Co se týče regionu, tak v ulici Gorkého v Ostravě máme nehodu a v Praze v ulici Svorovosti taky nehoda. Jinak centrum v Praze je docela už zasekaný, máme zasekanou ulici Ječnou, Vilsonku, Legerku, taky Nuselák a ulice Plzeňská na městě svítí červeně. Jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 10 10 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: s tebou, Zuzka, nás čeká poslední společný komunikátor. V další hodině už musíš psát a volat o tracky Matimo. Já tady mám hlasovku od Patrika.
1: Čus, zdravím všechny spinnery. Chtěl bych tam pustit nějakou pecku od Bobbyho Blaze pro všechny, kteří to poslouchají a poslouchají spin. Díky moc.

0: Slyšíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, ale už nenadlouho, protože se nám blíží druhá hodina, to znamená, že mě vystřídá Maty. Ahoj Maty.
1: Vosa.
0: Maty tady teďka dopapal, jak se to jmenuje?
1: Zmrzlinu.
0: Ano, na nuk. Proč? Ne, to je blbá otázka, ale jako já
1: proč?
0: Chci...
1: Prostě proč jsi schvaloval ten na nuk, sakra?
0: Jo. Nebo já chci, víš, k čemu chci
1: a
0: dojít?
1: A proč byl čokoládový? No, nic, hele, snědl jsem ten naduk samozřejmě, protože mi chutná čokoláda, to je první věc.
0: No.
1: A druhá věc, protože můžu, nikdo mě tady, doufám, za to neodsoudí, každopádně, taky hlavně kvůli tomu, že venku takovýhle nechutný počasí,
0: tak to
1: extrémní vedro, tyjo, jako
0: hrozný.
1: Reálně, šel jsem kolem té večerky a říkám, hele, buď prostě si ho koupíš, anebo si ho nekoupíš a ušetříš 40 korun, ale já jsem si řekl, ne, dneska není ten den ušetření 40 korun, dneska je den, kde je venku doslova totální hell, takže lidi, všichni si kupte na nuky, bude vám mnohem líp.
0: Přesně, a my taky oba běháme s Matym a teď jsme tady i řešili to, jestli máte nějaký hack na to, jak jako běžet v tomhle horku a jako neumřít u toho, tak jsem s ním, protože
1: no, ne, asi.
0: Jako by my ho nemáme.
1: Ne,
0: jako...
1: nemáme, dneska jsem byl běhat právě, ale bylo mi z toho tak zle, tyjo lidi.
0: Jakože já jsem taky má předevčírem a myslela jsem si, že chcípnu na té cestě, protože je to fakt brutál. Takže pokud někdo víte, tak prosím do apky.
1: Napište. Dejte nám to vědět,
0: ano,
1: my to potřebujeme.
0: Co máme dělat, abychom mohli dál běhat a půjdeme se podívat na to počasí teda. Takže je tam prostě 25 stupňů, Maty říkal, že je hodně velký vlhko jako před bouřkou, ale pršet nebude, maximálně až zítra. Na Moravě ve Slezsku už prší, ta nejvyšší teplota dneska bude až 27 stupňů a zítra čekají podobné teploty, ale právě ten déšť, což bude záchrana všech, ten déšť a příští týden se nám ta teplota zlomí a už nebude takový horko a bude normální počasí, tak jak má být na začátku června. Tak jo, dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka, já se na tebe zítra těším. Zase v 9.

0: snow, ty kratší pouští si spin, v srdci nekonečný proud.
1: Československá scéna, Radio Spin. Lidi

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, s tebou už je tady Mate a budeme tady spolu felit až do sedmi, takže rozebereme ranec věcí, třeba nejposlouchanější rapery, poslechneme si taky spousta tracků z hudebního víkendu s Viktorem Šínem, lomeno s Bukou, a taky v průběhu budeme hrát samozřejmě i tvoje tracky na přání, kterými buď posíláš kolem, nebo mi sem jednoduše pošleš voiceovku do naší mobilní apky. Já už tady každopádně mám na drátě Kennyho, čau.
2: Čau, ahoj.
1: Tak co, kámo, dneska pracovní den. Jak to feeluješ dneska?
2: Je to tak, jo, makám, rozvážím a všichni objednávají, jak myslí, takže je to jen tak dál.
1: OK, lidi, jen tak dál, hele, my jsme, kámo, vybrali písničku od The Beanuts, kam ji pošlem.
2: Ale asi všem, kdo taky třeba musí pracovat nebo dělají něco na zahradě, pro zlepšení nálady je krásně, tak když třeba i bazény mají, tak to mají i bazénu spolu.
1: OK, krásný přání, tak jo. Všem hezký den, samozřejmě, kámo, i tobě, ten pracovní, a já ti to tam dávám.
2: Díky, měj se hezky,
1: čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Posloucháš Radio Spen, na majku je Matej a já už pro tebe mám ready dvojitou dávku Viktora Šína aka Buky na hudebním víkendu. Začneme s Bukou a to s trackem Dostihy a sásky. Super track z desky Já, mé druhé já a Kristýna přirovnává tady live ke hře Dostihy a sásky a je to takovej zároveň comebackovej track, kde dost zdůrazňuje a říká, že se vrací a že ze hry nikdy neodešel. Potom tady mám ready track od Viktora, kde jsi to vzal. Tohle je o té unikátnosti, kterou má jenom on, věc, co si prostě za prachy nekoupíš, ten vibe, ta flow. Vyšlo to na desce Planeta Opic, má to bouncy beat, ale kolotočařina to není a je to vlastně docela fajn track. Takže tohle je Buka a taky Viktor Šín na hudebním víkendu Rádia Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na

0: Rychlá doprava na rádiu Spen, dálnice jsou sízný, hustší je každopádně D1, a to u Brna. Tam je taky zasekaná ulice Zvonařka, jinak jsou ale ty regiony taky průjezdný, takže se přesuneme rovnou do Prahy. To je momentálně taky krásně zelená, aspoň na Google Maps. Hustší je momentálně, je ještě ulice Ječná v centru, taky Velzonka u muzea, postojí se taky v Letenském tunelu a hustší je momentálně taky Bělohorská u Ladronky. Tam je nějaká práce na silnici. Tohle je zatím k dopravě všechno, ty ale stay in, protože už za chvilku je tady track na přání a taky pokecáme potom o nejposlouchanějších raperech za tenhle týden, tak stay tuned, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a já už tady mám další track na přání, který zahraju tentokrát pro Kikušku a Klárku.
1: Ahoj, tady Kikuška a Klárka. Zdravíme všechny posluchače Radia Spin. Právě teď nás čeká dlouhá jízda do Hradce a přejeme si slyšet písničku od Ektora Emoce na emoce. Díky moc.
0: OK, holky, tak ať vám cesta uteče a posílám vám tam tenhle ten track.

0: nemám čas.
1: Ladíš Radio Spin, s tebou Filí Maty, a hele, já mám docela rád čísla. Ne teda, že bych si užděl na matice, ale na statistiky se vždycky rád podívám. Teď tady mám jednu takovou rapovou statistiku poslouchanosti za minulý týden o prostě nejposlouchanějších a nejstreamovanějších raperech. Schválně, co si myslíš, že prostě, nebo spíš, kdo si myslíš, že nasbíral na Spotify nejvíc streamů za minulý týden? Asi tě to nepřekvapí, protože první místo obsadil Drake, ale to s neuvěřitelnýma 988 milionama streamů, což je crazy, protože pod ním je extrémní propast, protože na druhém místě se umístil rapper s 150 milionama streamů, což je rozdíl cca 830 milionů poslechů. Naprosto šílený, ale i tak druhý místo ceníme, je to rapper Youngboy Never Broke Again, třetí místo obsadil Future, na pátém je Kanye, na šestém je Kendrick a takovej Eminem je až na 11. místě z 66 miliony streamy, což je ale furt jako astronomický číslo, ale jako ten Drake, to je naprosto neuvěřitelný. Reálně mi ty alba, co teď vydal, nepřišly ani zas tak dobrý, přišly mi spíš jako takovej flop, ale asi to lidi, hele, fakt baví, ale i tak radši poslechnu toho klasického Eminema. Ještě se podíváme od čísel na počasí, to jsou teda taky čísla, protože venku je 28 stupňů, což je krásný den, takový úplně srpnový počasí. K večeru to spadne ještě na 20, přes noc bude nejnižší teplota 16 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 20. S tebou je tady Maty a ty ladíš Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straight Ism v Cargo Gallery na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 30. 5. Cargo Gallery Praha, akci podporuje Radio Spin.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
6: Zdar, tady je Ondra Gemov a každý pátek v 7 večer a v repríze v neděli od 8 večer nalítávám do éteru Rádia Spin se sportem na spinu. Zaplavím tě sportovníma zprávama a funfaktama, takže zapínej rádio a buď u toho. Těším se a čágo.
1: Za 4 minuty jsou 3 a ty ladíš Rádio Spin.
7: Rádio Spin. Nejvíc repu.
8: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat. Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak, když vech, šner se jak teko bad.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na mikru je Mate, je právě něco málo po třetí hodině, takže to znamená další track na přání, který tentokrát zahraju pro malýho Tea.
2: Ahoj, tady malý Teo a chtěl bych zahrát balkonovku od Resta pro moji mámu.
1: Jasná zpráva, brácho, posílám tam balkonovku jak pro tvoji mámu, tak samozřejmě pro tebe a taky pro všechny spinnery a tenhle ten nádherný den.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Ladíš si Radio Spin, s tebou Maty a taky hudební víkend s Viktorem Šínem a taky s Bukou. Mám tady klasicky zase dva tracky. Jako první si pustíme Dimage. Tady používáte svoje hlasové modulace, asi aby se poznalo, kdo je kdo, jako kdo je Buka a kdo je Viktor. Na featu je tady taky Robin Zoot, který se ale vytvořil pseudonym Ohan B. Jako já to mám fakt takový ohraný, takže tenhle ten track mi přijde už trošku annoying. Taky je to mega praise Buka fans, za mě to prostě tak dobrý track není, ale zase to taky není žádná hrůza. Potom tady mám ale něco z Planety Opic, track v Who, kde se taky objevil PTK, to je taková drsnější rapovka, baví mě tady jak Viktor, tak PTK, má to takový zapamatovatelný refrén a k tomu agresivní vocal z PTK, za mě je fajn track třeba do klubu. Takže teď ti tam posílám Dimage a hned potom Who na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice krásně sízný, regiony jsou teď taky v chillu a akorát v Liberci si dej pozor, protože tam je crash v ulici Masarykova na Starém městě. Přesuneme se do Prahy, ta je momentálně taky docela čistá, hustší je momentálně, ale v centru Ječná, taky Vilzonka u muzea. Zdržíš se potom taky na Bělohorský u Ladronky, tam je pořád nějaká práce na silnici a crash potom taky vidím v ulici Chodkova. To je k dopravě zatím všechno, už za chvilku si ale pustíme další track na přání a pak si povíme o naší soutěži s Trigram, Spin komisař Rap, tak určitě stay tuned.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Rádio Spin.
1: It's okay,

0: aplikace. Posloucháš Radio Spen, s tebou je tady Matej a já už tady mám další připravený track na přání, který bude tentokrát pro Nadís, která si poslala voiceovku.
1: Ahoj Maty, mohla bych tě poprosit, hodil by si mi tam písničku Freestyler pro tebe do studia, pro všechny, co makaj, ať nám to hezky uteče. Děkuju a mějte krásný den, ahoj.
0: OK, Freestyler, skvělej track, ještě lepší klip, kde on prochází tím metrem a zastavuje prostě tou MP3-kou ty lidi, do toho ten breakdance, úplně skvělá věc. Rád si to poslechnu a samozřejmě to posílám tobě na Nadís a taky všem spinners.

0: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty. Ano, ten Maty, co je taky Spin komisař rap. O tom taky teď pokecáme, protože nám tady frčí taková soutěž, ve který můžeš vyhrát 3 kartony Tigru, taky ty nejnovější příchutě, které přicházejí na trh. To je Pink, Gold a White. A samozřejmě tě čeká taky merch, jak Tigra, tak Spinu. No a jak se do soutěže přihlásit? Je to úplně jednoduchý. Stačí napsat na mail program@radiospin.cz, kde napíšeš jméno, telefonní číslo a adresu, kde Radio Spin v úterý dopoledne posloucháš. No a to je všechno. Pak už stačí jenom čekat a doufat, že vybereme právě tebe. No a když jo, tak se za tebou nějaký úterý dopolko vydám a zkontroluju, jestli Spin fakt posloucháš, protože jestli ne, výhru si odvezu domů. Ale jestli posloucháš poctivě, tak tě Tigři neminou. Takže ještě jednou ten mail program@radiospin.cz. Tak na co ještě čekáš? Taky s kontrolem počasí, venku je 27 stupňů, k večeru to ještě spadne na 20, přes noc bude mu nejnižší teploty 16 stupňů a zítra ráno čekají teploty taky kolem 20, ale má se to postupně hezky zvedat a mělo by být velmi podobně jako je dneska. Takže s tebou je na drátě, na majku Maty a ty posloucháš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: Zaželezili se železo? Či nezaželezili se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Matej, tady další hodinka, takže to musíme odstartovat klasicky trackem na přání, který zahraju tentokrát pro Jeníka, který už mi poslal voiceovku.
2: Nazdar, nazdar, tady Jeník, hele, mohli byste mi tam dát od Resta, od Pasty, Neklid, prosím, prosím, tak čau.
1: OK, Jeníku, docela novinka, experimentální track, velmi rád ti ho tam pustím.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tebe mi klik, hledám dokud.

chci stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zvěnil zpět, jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to

0: Skate Talk.
1: Jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. On už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tatí koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle. Brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden. Je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru. Ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla. To před imaginárium zaměřený hodně na děti, ale to jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací.
2: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
1: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, nám můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí sedm údolí, jo. Tak jsem říkal, to je super, to je inspirace jak hrou.
2: Okay, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co
1: má hip-hop. V tom jsem marnej.
2: Roman Jakub a Petr Forman dneska večer ve Spin Talku v Eteru Radia Spin, na Spotify kanále Radia Spin anebo na YouTube kanále Radia Spin.

0: Právě dáváš Radio Spin a taky hudební víkend s Viktorem Šígnem a taky s Bukou, na majku je Maty a já už pro tebe mám ready další dva tracky. Odpalíme to se Strachem, což je asi nejvíc Viktorušní track na albu Já, mé druhé já a Kristýna. Jinak je ta deska prostě vulgárnější, taková víc špinavá. Tady je takovej nejvíc prostě vliv právě Viktora, jak ho známe. Takže je to takový uspívaný, ale zároveň mě tady baví ta autentičnost, když mluví nebo rapuje třeba o tom, jak pracuje v autoservisu. Skvělá věc, po který ti pustím Dopamin, to je z Planety Opic, tohle je další z jeho megahitů. Mám ten track mega rád, reflektuje tady dnešní dobu a kritizuje to nekonečný zždímání dopaminu, který tě vlastně jenom celý vyčerpává. Takže ti tam hážu Strach a potom taky Dopamin na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Sheen. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice svítí na Google mapách krásně zeleně, je to sízný, stejně jako regiony, ty jsou teď bez nehod, takže se přesouváme rovnou do Praglu, tam je to momentálně taky krásně čistý, zdržíš se každopádně ve strahovském tunelu u Smíchova, tam je to solidně zasekaný a bouračku potom vidím před Bílkovou vilou na Letný, jinak by to mělo být krásně, krásně sízný, takže k dopravě je to zatím všechno. Za moment tady máme ale další track na přání, tak si určitě pošli voiceovku nebo zavolej a pak rozebereme rap news klasicky před pátou.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.
2: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
3: Hey everyone, this is Danny from the script on Spin.
4: Hi, this is Azealia Banks.
5: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
6: What's going on? This is Eminem.
7: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
8: Hey, what's up? This is Nelly Furtado.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
9: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
10: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám tady další track na přání a mě už do studia zavolal Michal, čego?
2: Čau, čau, komisaři.
1: Kámo, ty jsi mi říkal dneska, že ty jo, máš docela nabitej den, protože ty nejedeš jenom na jeden dětský den, ty jedeš dokonce na dva.
2: Ano, přesně tak.
1: Samozřejmě s dcerou, jinak by to bylo asi trochu divný.
2: No jinak bych měl v autě lítátka.
1: No nic. Hele, vybrali jsme k tomu, nebo první se tě zeptám, jak jsi to zatím, nebo jak si to užíváš?
2: Jo, tak já jako otec, spíš dcerka, ta se užívá hezky.
1: Okay.
2: Má pomalnej v obličej, cukrovou vatu dostala,
1: hezky.
2: Pohrála si. A teď jedeme o dům dál zase.
1: Zase o dům dál, krása nabitej den. Hele, vybrali jsme k tomu písničku Funky Party od Mega M.
2: Ano.
1: Yes, kam to pošlem?
2: Ale tebe do studia a hlavně mý manželce. Si jí vtála, tak ať si jí užije.
1: No tak jo, tak samozřejmě manželce, samozřejmě vám do auta, ať si užijete ještě zbytek toho krásného dne. A taky všem spinners, dávám to tam, kámo.
2: Díky, ty si taky užijete zbytek, ne, ahoj.
1: Měj se, čau.

Ladíš si Radio Spen, s tebou tady od Polkofelí Mate a protože bude 5 hodin, jsou tady taky Rap News. Dneska probereme Kanyeho, protože ten má dnes mega koncert. On má vlastně docela s koncertem a momentálně poslední dobou velký problémy, protože mu to země ruší jako na běžícím páse, ale jako asi není čemu se divit, přece jenom ten jeho minulý rok byl docela wild. Schválně mě zajímá, jestli ho teda v Evropě ještě vůbec někdy uvidíme. Hele, já bych se na něj vlastně zašel vlastně moc rád a jsem happy, že se teď uklidnil, protože zase dělá super hudbu. Každopádně teď se mu povedlo usmlouvat jeden prostě mega koncert. Konkrétně má dneska vystoupit v Turecku v Istanbulu a podle propočtu může přinést městu až 100 milionů dolarů z turismu. A to proto, že ten koncert má být jeho největší v kariéře. Na místním stadionu má totiž koukat až 120 tisíc fanoušků. A hele, je to komplet vyprodaný, takže se píše historie a rekord v počtu diváků na stadionovém koncertě. Předchozí rekord byl totiž 112 tisíc a Kanye to už dneska hodlá překonat. On je fakt definice nenáviděnýho člověka, který ho ale všichni tajně milujou. Tohle je ale šílený číslo a já jsem mega zvědavej na to, jak to bude celý vypadat. Taky se podíváme na počasí, venku je právě 26 stupňů, nádherně. K večeru to ještě spadne na 20, přes noc bude nejnižší teplota 16 a zítra ráno čekej teploty kolem 20. S tebou je Maty a ty posloucháš Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty ládíš Radio Spin, na majku je Matej a máme tu další společnou hodinku, kterou odpálíme jak jinak než trkem na přání. Já už tady mám na drátě Nelu, čau.
2: Čus.
1: Tak co, Nelo, jak jsi využila tohle toho prosluněného skoro letního dne?
2: Mega dobře, protože je takové vedro, tak jsme si rovnou na koupačku s kámoškou.
1: Mm-hmm.
2: Super.
1: Takže úplná taková letní pohodička už, takže máš takovej prázdninovej mood.
2: Yes,
1: jako já se na to léto úplně mega těším a reálně od příštího týdne už doufám, že ho začnu tak trochu žít. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku od Kanyeho, Flashing Light. Skvělej track, kam to pošlem?
2: K nám do bazénu, nebo k bazénu.
1: OK, tak jo, holky, posílám vám to k vám, k bazénu a taky všem ostatním spinners, užijte si track.
2: Děkujeme.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Radio Spin.
1: Ladíš Radio Spin, s tebou je tady Matej a taky hudební víkend, který se nese na vlně špinavýho Kladna, takže si hrajeme Viktora Šína a jeho alter ego Buku. Pustím ti klasicky dva tracky, nejdřív Family, tady je Buka na featu u Ega s Rytmusem, vyšlo to na tý nový egový desce a za mě tady má Šín asi nejhorší feat za svoji kariéru, zároveň i Ego rapuje fakt divně a o Rytmusovi a příšernému autotunu v týhle písnice vůbec nemluvím. Za mě track, který zařadím do kategorie Hroznotracky, upřímně nechápu, že tohle jim přišlo jako dobrá věc na vydání, ale schválně posuď sám, jako podle mě je dost těžký držet kvalitu, když seš takhle na vrcholu dlouho, ale hele, je to aspoň zajímavý poslech a za mě to potvrzuje pravidlo, že i mistr cesař se někdy utne. Potom to vylepšíme a vylepšíme si hlavně naší chuť, pustíme se totiž track Rozdělený světy, to asi ani nemusím uvádět, jeden z největších hitů desky Barvy a já si ho velmi rád zaspívám s váma. Takže nejdřív Family a potom totální pecka Rozdělený světy. Tohle je Viktor Šín a hudební víkend na Radio Spin.
0: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou teď krásně sízný, regiony jsou teď taky v chillu, je to průjezdný lidičky, takže se přesuneme do Prahy, a to takže rychle. Tam je to momentálně taky vlastně docela sízný, koukám akorát, že se chvilku zdržíš na Hloubětíně na Kbelský v obou směrech, hustší momentálně taky Bubenecký tunel v Holešovicích a hustší momentálně taky Vilzonka v centru u muzea. Doprava zatím done, ale ty stay tuned, protože za chvilku je tady další track na přání a pak pokecáme o milionu followerů za jednu noc a jak je to možný.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hey, what's up? This is Jay-Z. Yo, this is Kanye West.
3: And we are JLS.
4: And you're listening to Spin.
5: Hey, we're Maroon 5.
6: It's your boy Neo.
7: Hey, yo, check this out, y'all. This is P. Diddy.
8: Yo, what's up? This is Usher.
9: Yo, yo, yo, this is Wiley.
10: How you doing? We're the script and you're listening to Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady taky na drátě spolu se mnou Kennyho. Čau.
2: Čau, čau, ahoj.
1: Tak co, kámo, ty jsi mi zavolal úplně jako první track na přání, takže to bylo někdy ve dvě. Co se změnilo zatím ve tvém pracovním dnu?
2: Vůbec nic, všechno jede pořád stejně a jede to krásně, takže paráda.
1: Jede to krásně, lidi objednávají a ty se nemůžeš zastavit asi, co?
2: Je to tak, pojďte lidi do nás, pojďte z Údoru, pojďte dál.
1: OK lidi, tak tohle to byla jasná zpráva pro vás, ale my jsme vybrali písničku Klameš od Strapa, rok 2012, old schoolek, kam to pošlem?
2: Hele, jak jsem říkal asi předtím, pro všechny je krásně, takže kdo jsou venku, nebo prostě musí taky pracovat, nebo prostě něco dělají doma, tak ať si pustí něco z rokovýho silného a old schoolovýho.
1: Přesně. Já to mám úplně stejně, kámo, takže posílám ti tam track Klameš a ty si užij ještě zbytek směny, kámo, čau.
2: Díky, ty taky, měj se, čau.

0: Právě si ladíš Radio Spin, s tebou tady chilluje Maty. A hele, představ si svět, kde se jen tak prostě půjdeš lehnout, ráno vstaneš a najednou máš na Instagramu o 1 000 000 followerů víc. Zní to jako sen? Tohle se ale fakt stalo. Začíná nám totiž mistrovství světa ve fotbale, kde jsou taky po letech i Češi. Každopádně stala se taková hromadná internetová výzva, kterou odstartoval argentinský influencer El Scardo, který vyzval svoje fanoušky, aby začali hromadně sledovat nejmín známýho fotbalistu na letošním mistrovství světa. To je konkrétně novozelandský obránce Tim Payne, který tak za jednu noc získal ze 4 000 sledujících 1 000 000. Výzva se začala prostě úplně šíleně šířit a je z toho nový internetový fenomén. On dokonce překonal i popularitu nejznámějšího novozelandského hráče a to přitom prostě za jeden den. Šílený svět, jako kdyby se mi tohle stalo, vůbec bych se nezlobil. Každopádně ty mi klidně dej na IG prostě follow, taky můžeš sledovat Spin Radio a třeba dáme za noc taky 1 000 000, nebo to tak nefunguje? Podíváme se ještě na počasí, venku jsou krásný stupně, 24 je tam, k večeru to ještě spadne na 10, přes noc bude nejnižší teplota 16, takže furt krása a zítra ráno čekejte teploty kolem 20 s tím, že by to mělo jít ještě nahoru a mělo by být minimálně tak hezky, jako je dneska. S tebou je tady Maty a ty posloucháš pořád a stále Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: 7. 13. června, výstaviště Praha, festival Off Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Čau, zdraví tě Huckleberry a chtěl bych tě pozvat na premiéru graffiti videa Straightism v Cargo Galerii na Pražský náplavce už 30. května. Kromě videa vystoupí Hugo Tox, Adlan, Smike Money Gang, který tam křtí album Freebase, Markus Jo, křest alba Ambice Hustlera, k tomu DJs, drinky, letní vibes na lodi, 35. Cargo Galerii Praha, akci podporuje Radio Spin.
0: Nemusíš nás jen poslouchat, můžeš nás i sledovat. Jsme na sociálních sítích, na Instagramu, Facebooku i TikToku. Sleduj Spin Radio a buď s náma, protože my jsme s tebou. Dej follow Spin Radio.
2: Za 4 minuty je 6 a ty ladíš Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Skills.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, na mojku je Maty a nás čeká poslední společná komunikátorová hodinka, kterou odpálíme opět zas a znovu trekem na přání. Já už tady mám na drátě Levu Čus.
2: Čau.
1: Tak co, kámo, jak se máš dneska? Jaký byl den?
2: Asi dobře, už nějak čiluju, už si užívám
1: své. Yes, to je správný, kámo, ty jsi říkal, že teda ještě budete chodit příští měsíc do školy, což, tyjo, je to takový prostě hořkosladký, co?
2: Jako jo, tak ty učitelé, co tvoje, co tam budou dělat, určitě.
1: Yes, takže by to snad mělo být taky takový chill, že?
2: No, tak já jsem obskrátně učil, já tam jenom odpočívám, dnes jsem unavenej, protože my se máme moc brzy, takže tam nějak odpočívám.
1: Mega chápu, prostě do školy se chodí odpočívat, mega to znám, no. Kámo. Ale hele, no. Vybrali jsme písničku od Eminema, skvělej track, Mockingbird, komu to pošlem?
2: Yes, asi tak všem od mý rodiny.
1: Tak jo, tak celý tvojí okay. Family a samozřejmě taky všem spinners, dávám to tam, kámo, užij si track.
2: Čau.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.

0: Skaten Talk.
1: Jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. On už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tatí koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle. Brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden. Je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru. Ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla. To před imaginárium zaměřený hodně na děti, ale to jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací.
2: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
1: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, nám můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí sedm údolí, jo. Tak jsem říkal, to je super, to je inspirace jak hrou.
2: Okay, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co
1: má hip-hop. Tom se marnej.
2: Roman Jakub a Petr Forman dneska večer ve Spin Talku v Eteru Rádia Spin, na Spotify kanále Rádia Spin anebo na YouTube kanále Rádia Spin.

0: Právě posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend, na majku je Maty a už jsem ready ti pustit dnešní poslední dvojitou várku Viktora Šína. Jako první ti pustím track od Buky, zakončíme to totálně hitově, protože si pustíme Diamanty od Iza. Tohle vyšlo na desce od Karla, což je za mě asi nejlepší člen Milion Plus, deska Room Service s Hasanem. Prostě libovej sound, je to inspirovaný West Side Gun, takže je to takovej špinavý boom bap. Celý je to skvělý, je tady úžasný Karlo, skvělej Hasan a pak tečka v podobě Buky. No a zakončíme to dneska s trackem z Příběhu a snů, jsou to Stíny, taky mega hit, co už je mega ohraný, ale já si ho užiju vždycky, když ho slyším. Takže teď si to vohul na max, protože si dáme nejdřív Diamanty od Iza a pak totální vyřvávačku Stíny už teď na Radio Spin.
1: Dvojitá dávka novýho rapu, který miluješ. Viktor Šín. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.
2: Můj kuš good, má být bad, začne být hrát, černosti

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice a regiony jsou v tenhle ten moment krásně čistý, takže se koukneme ještě do Prahy, to je momentálně taky docela v klidu, hustší momentálně každopádně k Belské na Hloubětině, postojíš si potom taky v centru, konkrétně na Ječný a taky na Vilzonce u muzea a hustší momentálně taky Bělohorské u Ladronky a crash potom vidím na Rozvadovský spojce u IKEA na Zličíně. Každopádně tohle je k dopravě dneska všechno a už za moment je tady poslední track na přání a pak to společně zakončíme. Tak stay in.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a já už tady mám poslední dnešní track na přání, který zahrajeme pro Davida. Čau, kámo.
2: Čau, kámo.
1: Tak co, jaký byl dnešek? Jaká byla prosluněná sobota?
2: No, byl jsem na výletě, na malý skále, no, bylo to dobrý, byl jsem i ve vodě se vykoupat a máme to dobrý v Jablonci tady u táty, no.
1: Mm-hmm.
2: Bohužel

0: nebyla, ale fouká teda aspoň vítr.
1: Bohužel bouřka nebyla, OK. Hele, vybrali jsme kámu písničku, která se k tady tomu krásně hodí, k tomuhle prohlášení, jmenuje se Not Afraid od Eminema. Kam to pošlem?
0: Jenom tátovi, protože to má rád, tohle tu písničku, no.
1: OK, tak tátovi a taky samozřejmě tobě a všem Spinners. Měj se a já ti tam posílám track.
0: Ahoj, čau. Yeah.
2: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Náš Radio Spam, náš odpolední komunikátor pomalu končí, s tebou tady byl Matej a to už od dvou. Na závěr se ještě řekneme, co rozhodně nedělat na dovolený v Římě. Mají tam totiž spoustu historických památek, mezi který patří taky například Fontana di Trevi, která je krásná, určitě ji znáš. Je tam 500 let starý mramor, který je ale hodně senzitivní a to i na kontakt se člověkem. Jedna turistka z Kolumbie si ale chtěla udělat hezký videjko a do té fontány skočila, že se tam vykoupe. Tenhle ten záměr jako fakt nechápu, každopádně dostala pokutu 500 euro a taky doživotní zákaz do Říma. Takže hele, jestli taky nechceš být vyhoštěný, tak se určitě nekoupej ve fontánách v historických městech, to určitě prostě můžou dělat jenom spoluobčané třeba na náměstí v Litvínově, ale to už je story trošku na něco jiného. Taky se podíváme na počasí, venku je momentálně 23 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 16 a zítra ráno čekají teploty kolem 20 a mělo by se dostat ty teploty až na nějakých 26 během dne. To je ode mě dneska už fakt úplně všechno, s tebou tady chillil Maty a slyšíme se zase zítra od 2 do 7. Tak čau.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s DABou. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Za 7 minut je 7 a ty ladíš Radio Spin.

0: Captain Talk.
1: Jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. On už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tati koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle. Brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden. Je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru. Ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla. Je to před imaginárium zaměřený hodně na děti, ale nebo jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací.
2: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
1: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí sedm údolí, jo. Tak jsem si říkal, to je super, to je inspirace jak hra.
2: Okay, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co
1: a hip-hop. Tom se marnej.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk Rádia Spin, nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte. Dnešním hostem je Petr Forman, jeden z bratří Formanů, který stojí za projektem Festivalu Arena. Ten se letos stěhuje na pražskou Štvanici. Petře, vítejte.
1: Ahoj, ahoj taky. Dobrý tak, den, ahoj.
2: Můžem si tykat.
1: Já nevím, můžete, že to nevadí.
2: Mně to nevadí.
1: Mně to nevadí.
2: Tak jo, tak super, jo. Takže já jsem Roman.
1: Já jsem Petr.
2: Těší mě. Tak letošní program přesouváte na Štvanici. Proč právě Štvanice?
1: No, protože Štvanice se tím, že se tam postavila lávka Holka, se prostě zpřístupnila, no.
2: To je vlastně pravda.
1: No,
2: nemusíš si to mít přes magistrál.
1: No, Štvanice je, že jo, známá, od jak živa tady je známá, ale je pravda, že vy jste si tam, nebo ty jsi tam musel doběhnout z mostu, anebo nějaký tam byl, myslím, přívoz. A nějaký život tam byl, jo, protože to je nádherný místo, úplně zapomenutý skoro v centru, že jo. Ale a historicky samozřejmě slavný, jo, tam se dělo spousta věcí, ale poslední roky prakticky nic. A tak zaplať pánbu, že si to někdo všimnul, no a vymyslel tuhle tu lávku, která je jenom pro pěší, jo, a ona vlastně běží z Prahy 7 na Prahu 8, překlene tu řeku a tam na Štvanici je taková odbočka, že jo, krásná. No a tím se ten ostrov stal přístupný všem a samozřejmě velmi atraktivní. To je místo, kde dneska půjdeš večer a je takhle hezky v pátek, v sobotu, tam lidi grillujou.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, to je pravda.
1: Je tam ten Baden-Baden, už tam funguje, že jo, ten...
2: Několik let vlastně.
1: Několik let a celkem úspěšně tam si lidi vemou lehátko a prostě se tam lehnou.
2: Vyčilujou.
1: Jo, a my jsme vlastně už tam chtěli být loni, ale ta lávka byla rozestavěná a všichni říkali, jasně, to bude, tak jsme sehnali všechny záštity na všechny Prahu 7, Prahu 8, magistrát, jo, a oni jasně to odevřem a pak jsem šel za tím stavby vedoucím, protože jsem furt viděl, že tam chybí kus té lávky, jo. A říkal jsem, prosím vás, oni říkají, že to odevřete, ale jak to teda, někdo mi poradil, ať se jdu radši zeptat vás, když to tady stavíte. A tam byly ještě ty buňky, že jo, a ty bagry a to. A on říkal, viděl jste, jak to tady vypadá? A jsem říkal, no tak vidím to, ale tak vím, že vy umíte, že zázraky dneska se staví rychle a to. A on říkal, tady víte co, dvakrát, třikrát zaprší a prostě to. No a taky to tak bylo, že když jsme teda se rychle přestěhovali zpátky na Smíchov, kde jsme byli spokojení, ale je pravda, že tohle je úplně luxusní, nádherný místo. Jako já mu, samozřejmě jsem šťastný, že tam můžeme být s festivalem Arena, ale taky vidím, kolik se tam dneska už děje a chystá věcí a myslím, že to je jedině dobře, že Praha má takovýhle nový místo.
2: Jako další místo, souhlasím, no. Souhlasím. Propojíte ten program i s místníma skejťákama?
1: No, ale hele, my jsme, že jo, tak Tomáš Rajman, to je prostě, já mám tričku, jsem si vzal zobáka, jo, s skejtovou legendu a protože Ivan prodával, že jo, dlouho v Mystiku a prostě všichni se známe, tahle ta stará parta, takže takhle, my tam chodíme na pivo po práci, protože mám Plzničku a stará se o ní, ale myslím si, že budou spíš lidi prostě chodit buď od něj se podívat k nám, nebo od nás zase se zastaví u něj. Máme tam mezi náma pár kluků, který jezdí na skejtu, tak si tam odskočí si prostě zablbnout, ale jsme spíš kamarádi, než bychom hledali nějaký
2: opravdu... Business model.
1: Business model. Jasně. A naopak Arena končí vlastně záměrně těsně před Mystic Festival Oktoberfestem, aby jsme si i taky nekonkurovali, protože to tam bude, to je slavný hezká festival a prostě bychom stejně museli zastavit ty naše divadelní produkce, by asi trpěli tím hlukem, takže my nejsme konkurence, my se krásně, myslím, doplňujeme.
2: Ok, ten festival Arena pořádáte už neuvěřitelně dlouhou dobu, že jo? Tak jak se jako změnil, kam se posunul?
1: No, tak on se posouvá, myslím, tím, jak se posouvá způsob vyprávění lidí, kumštýřů, jo. My jsme kdysi řekli, dneska je samozřejmě nejvíc populární ten takzvaný nový cirkus, ale já jsem nechtěl to opírat o to, co prvoplánově má ráda taková jako větší skupina lidí. Já jsem si přál představovat ten svět kumštu, řeknu, neříkám jenom divadla, ale samozřejmě je to i o muzice, je to o výtvarných věcech, o instalacích, o moderních technologiích. Já jsem si přál, aby festival byl otevřený všemu, co je v první řadě originální, co je nový, co je, a svým způsobem mluví k mladým lidem, protože myslím si, že moje generace je zvyklá chodit do divadla a to se asi nezmění, ale vším jsem, mám tři dcery, a všiml jsem si, že samozřejmě oni jdou se podívat na něco, co se děje v divadle, když to o tom slyší, že to je dobrý. Ale jako je spousta věcí, které můžete dneska zažít a nedějou se vůbec v těch standardních prostorách. Mm-hmm. Tak já jsem chtěl, aby arena byla otevřená všemu, co se zrodí, co je nový, co je originální, přestože se považuji za old school, tak tenhle svět je prostě plný fantazie, měl by z ní čerpat, měl by s ní pracovat a neměl by se bát jí používat. To znamená, dávám přednost věcem, který objevím a jsou, nejsou to takový často ten mainstream a na druhou stranu si uvědomuju, že bych si přál, aby arena byla otevřená všem. To znamená i dětem, to znamená i lidem, kteří třeba se bojí chodit do divadla, a proto tam máme v programu, vždycky to se snažím tak namíchat, aby tam bylo prostě něco, co je opravdu pro lidi, kteří třeba ten svět mají rádi a vyhledávají tyhle originální věci, ale zároveň, aby tam byly věci, které jsou pro všechny. A to za to můžu dát, myslím, ruku do ohně. Takže se mění, myslím si, arena tím, co se objevuje za nový věci a nebrání se žádnému žánru nebo žádnému přístupu, žádnému projevu uměleckému, který se objeví, který je nový a který se nám taky samozřejmě vejde do těch stanů a do toho prostředí, který vytváříme.
2: Jak se změnili diváci za ty roky?
1: Diváci se hodně změnili od covidu. No změnili se tím, no jak, no, oni se nezměnili, oni pořád, pokud mají čas a nějaký trošku peníze, aby si mohli něco užít za ně, tak si prostě víc vybírají. Zkrátka lidi dřív bylo, dneska jdem do divadla, za týden půjdeme na koncert, pak jdeme, já nevím, do dobrý jídlo, do dobrý hospody a tak dále. Jo, i na aréně jsme to cítili, tak jeden den přišli tam a za týden se vrátili na něco jiného. Dneska je to hlavně způsobený tím, že zkrátka během toho covidu všichni si nakoupili, že, velkou televizi a předplatili ty programy a zjistili, že tam je spousta atraktivních věcí, které sami o sobě vás budou bavit. Když na ně budeš koukat, prostě tak nejsou to jenom nějaký šunty rychle udělaný často. Takže a to je první věc. No a druhá, že prostě si vybírají. Chtějí, když mají čas a peníze, tak chtějí něco užít. A myslím si, že se trošku bojej do divadla, protože co si budeme nalhávat, někdy tam prostě člověk sedí a buď to jako si říká, to není pro mě, já tomu nějak nerozumím, anebo prostě to fakt je blbý. Jako já,
2: na druhou stranu tohle to není váš případ, protože vy jste takový jako velmi vizuálně zajímavý a tam podle mě člověk nemusí mít vůbec strach, že něco nepochopí, protože už jenom to, že se bude na něco koukat, tak začne vnímat a přemýšlet nad tím, co to může být, protože to je vizuálně moc pěkný.
1: Máš pravdu, že není to žádný kalkul. My jsme vizuální, protože já jsem dlouho pracoval s bráchou, který je výtvarník a všechno jsme dělali spolu a tím pádem ty věci byly často opřený o to výtvarno. Taky jsem vystudoval loutkovou školu, tam se vždycky počítá s nějakýma loutkama nebo s nějakou dekorací. A pak jsme hráli hodně v tom zahraničí, no a tam samozřejmě jazyk, neříkám, že je obtíž, vždycky jsme se s tím srovnali, jsme brali cizí herce nebo tak, když bylo hodně textu, ale samozřejmě, že to vizuálno představení, který je opřený o obraz a o atmosféry, má jakoby větší naději, že bude přístupný víc lidem. Ale je to náš, my se často, já říkám, vyprávíme příběhy těma obrazama a to mě samozřejmě baví, ale Není to tak, že je to prostě dneska automatický. Hmm. Je to, máš pravdu, jsme asi pro spoustu lidí víc přístupný tím, že často pracujeme prostě s tím obrazem a silnou hudbou a se zvukem a taky se teda, musím říct, je to jako hejbem za těma lidma, vlastně za nima jezdíme. Taky, jo, dneska už to není nic nenormálního, ale když jsme v tom po té revoluci byli jedni z prvních, tak jsme možná z toho i trošku vytěžili, že jsme jezdili za těma lidma a byli jsme schopni postavit ten náš stán, ten prostor a přivést jim to divadlo až pod nos, jo, až domů, třeba i do menších měst, což v té době nebylo. No.
2: No tak pojďme konkrétně k těm lákadlům, protože těch tam je spousta. Divadlo, novej cirkus, výtvarný dílny nebo třeba výstava Imaginarium, tak to je jako celkem hodně práce a příprav, tak jak dlouho to nejdřív chystáte?
1: No díky za otázku, teď jsme začali stavět asi před 5 dny, postavili jsme a minulý čtvrtek nebo pátek jsme dostavěli tu dřevěnou boudu, tomu říkáme salon, to je jeden z našich prostorů, kde jsme předtím hráli představení Dead Town. Postavili jsme ho na Štvanici, půjčili jsme ho United Islands, proběhlo tam pár koncertů a hned od včerejška, od pondělí, nebo předevčerejška, nebo
2: jasně,
1: prostě
2: jasně.
1: Od pondělí.
2: Rozhovor vysíláme stejně za týden, takže to vůbec nevadí.
1: Takže prostě hned jsme brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května, to je první počin, na tu instalaci potřebujeme minimálně týden, je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru, ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla, to před Imaginarium zaměřený hodně na děti, ale to jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací, to, co recyklujeme ze starých představení, nebo vzniká nový, brácha Matěj pracuje vždycky asi minimálně s 5 dalšíma výtvarníkama, je to opravdu bohatý na ten prostě na to výtvarno. No pak začneme hned stavět ten velký náš stan novej, ten my mu říkáme Brdek, to vzniklo na proto představení Ptačí sněm. Mm-hmm. A to je absolutně jako nejnovější teda konstrukce, musím říct, je to jako jak říkám, prostě jsme to začali dělat a pak se nám to vymklo z rukou, takže to vozí 5 kamionů, má to vážit asi 80 tun.
2: Tak se vám to hodně vymklo z rukou.
1: Vymklo se to, ale mě to zase, jako se ptal na to, co se změnilo, ten covid to způsobil, že my jsme do covidu hráli buď hodně venku, ale najednou před covidem malý města v Česku se, helejte, přejeďte tohle a začalo se to řešit, začalo se to dít, jo, začali jsme víc hrát tady a malý města si dopřáli postavit si prostě divadlo na náměstí a věřili tomu, že tam lidi přijdou a zaplatí za to peníze. A najednou přišel covid a oni zavolali, oni to odkládali, hele, rok, teď se to nedá, že nesmíme, pak za rok, no uvidíme a pak se začali ptát, nemáte něco malého do kulturáčku? Já jsem říkal, nemáme, prostě mě šedé, já prostě nebudu dělat dva kroky zpátky. Já jsem byl šťastný, že se po revoluci po 30 letech konečně trošku mění tady nálada a nebojí se ty programátoři prostě toho, že nepřijdou lidi na divadlo, který postaví na louce nebo na náměstí.
2: Já mám takový pocit, že jsem tenkrát na vás byl buď v Třešti nebo v Telči nebo něco podobného.
1: V Třešti.
2: V
1: Cihelně.
2: No,
1: postavili dovnitř, to bylo během covidu skoro nebo těsně po.
2: No,
1: to je super, no, díky, to bylo, to jsme vytáhli z toho stanu a postavili v Cihelně, kde jsme mimochodem před lety dělali právě velký takový třídenní festival, připravovali jsme ho asi 14 dní přímo v té Cihelně, starý, krásný a pak jsme se tam vrátili s tímhle představením.
2: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek, tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
1: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, a můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí 7 údolí, jo. Tak jsem si říkal, to je super, to je inspirace jak hrom. No a pak jsme to začali zkoumat a je to prostě, to je samozřejmě, že to je alegorický příběh o lidech, který prostě hledají novýho vůdce, zkrátka, a na té cestě se mají různý trable, prožívají různý dobrodružství, umírají. No, ale zase, jo, my to samozřejmě přetavili do velkého obrazu. Je tam, nemohli jsme se vyhnout tomu mluvení a pár větám, protože jsou to nádherné věty, prostě nádherný slova, krásný text, ale je to jeho tam minimum. A je to samozřejmě, na tuhle představení jsem poprvé si jaksi dopřál nebo prostě pozval takovou partu tanečníků, opravdu dobrých tanečníků, protože jsem chtěl, aby ty ptáci, aby ty lidi se uměli hejbat, aby jsme prostě přece jenom něco předvedli. No a vznikaly obrovský animace, veliký obraz, který dělal Josef Lepša, a je to kombinace toho vlastně toho velkého obrazu a samozřejmě lidí, kteří se pohybují uvnitř toho obrazu. I proto jsme představili tenhle ten prostor, protože já jsem tam je samozřejmě kvůli těm projekcím je tam množství projektorů silných, velkých, aby vytvořili ten velký obraz, a já jsem všechny ty prostory, které my máme k dispozici, tak mají vždycky nějaký sloupy, jo, ten prostě tam někdo to drží, ten tu klenbu, že jo, toho stanu. A přes ty sloupy, když začneš pouštět ten projektor, tak to dělá stíny na ty, samozřejmě proti, takže divák furt tam má někde nějaký stíny, a to já jsem nechtěl, takže jsme si jakoby vyprojektovali s francouzskýma dvouma projektantama stán, které je úplně bez těch sloupů, je to taková obrovská klenba a tím je teda opravdu výjimečný a ten obraz je opravdu veliký, takže já bych zval lidi na
2: velký zážitek.
1: No tak já
2: bude
1: doufám,
2: to velký artový zážitek.
1: Musím říct, že je to zajímavý, protože to představení, abych byl úplně upřímný, nemá tolik humoru, jako měly ty naše představení dřív, ale je obrovským, jako je velký, v tím velkým obrazem opravdu to je skoro jak takový IMAX, jako veliký kino, a to, co já miluju, tu hledání těch atmosfér a nálad a díky světlu, díky hudbě, obrazu a těm animacím nebo dekoraci, to tam všechno je.
2: Na mě všechny ty vaše projekty, které jsem buď viděl, buď zprostředkovaně jsem koukal na nějaký videa nebo fotky nebo naživo, tak stejně to vždycky působí, jak když prostě přijdu na nějakou kouzelnou půdu a začnu se prostě prohrabovat věcma, který začnou prostě tak nějak jako ožívat a začne tam mít spousta hudby. A je to podle mě velký zážitek sám o sobě jenom tohleto představení nebo vaše představení vidět, takže nebál bych se jít na vás zadívat.
1: Děkuju moc za pochvalu. Jako pravda je, že já si vždycky přeju, aby od první chvíle, kdy tam ty lidi vstoupí, a to samozřejmě tady je to samé, to funguje taky, jakmile vstoupí do toho stanu, tak jsou uvnitř nějakého světa. A my stejně tak jako to, co nabízíme těm divákům, tak samozřejmě, když se vždycky jednou za, nevím, 5 let rozhodujeme, co budeme dělat novýho, tak se vždycky chcem sami podívat na tu půdu a sami odevřít nějaký kufr, někam se zahrabat nebo někam jet do dálky, kde nás to táhne, kde to neznáme. Hmm. Když jsme dělali na lodi tajemství, jsme představili tlačný člun na divadlo a hráli tam na chový plachty, tak samozřejmě je to sen nás Čecháčků z malý země, která nemá moře. Hmm. Jo, a tak dále. Prostě, nebo jsme dělali ten western, tak samozřejmě je to ten sen se podívat někam do té minulosti, kde, co nás fascinuje všechny, když pořád na to lidi koukají a tak dále. Prostě Obludárium, že jo, jsme zase do těch starých kabaretů a tam, tak to je, začísněm se v tomhle neliší, vedem lidi do perského světa a do světa ptáků a do světa fantazie.
2: Vy jste zmínil western, ten jsem taky četl v programu, western a akrobacie, jak to jde dohromady?
1: No to je kompanie, která se jmenuje Petit Bras, to myslím, že to představení překladu by bylo něco jako vítr ze západu nebo něco takového se přeloženo. To je zrovna to, když jsem mluvil, že se snažím, aby tam vždycky bylo něco, co je fakt pro všechny, tak to je tohle představení.
2: Okay. Ono,
1: jo, to je venkovní show, oni už u nás byli na aréně s jiným představením, postaví venku takovou konstrukci a prostě je to takzvaná vzdušná akrobacie, lítají vzduchem a prostě je to strhující, ale samozřejmě je to vtipný, protože blbnou, dělají prostě jako v boje a tak dále, je to představení, na který fakt může jako každý, má to i velkou kapacitu, postavili jsme to tam do cípu ostrova, takže to bych řekl, že je opravdu pro všechny, tady se nebojím říct, přijďte, vemte děcka a přijďte jako. Pak je tam ten Boris Žibe, to je ta Anatomy du plaisir, nebo Desir. A to přiznávám, to je pro lidi, kteří mají rádi ty originální věci, protože to já si uvědomuju, to je ale zase říkám, já si to vlastně v dnešní době strašně vážím, když někdo jde do toho rizika a udělá něco, co se vymyká. A tohle se opravdu vymyká a myslím si, že to pro lidi, kteří mají rádi divadlo nebo prostě čekají nějaký překvapení, něco novýho, tak ať jdou na tohleto.
2: Lístky jsou na go-outu, že jo?
1: Lístky jsou na go-outu,
2: Jak dlouho se všechny ty představení vlastně cvičej a zkoušej? To je otázka číslo jedna k tomuhle tomu. A druhá věc je, festival skončí, co se s těma jednotlivýma představeníma děje potom?
1: No, takhle, ty věci, které my máme na aréně, kromě imaginária, který opravdu vzniká na míru tomu prostoru, přestože ty dekorace, velká část už jich existuje, tak brácha to vždycky poskládá, vymyslí, zkreslí si to, aby to do toho prostoru sedělo a mělo to nějaký koncept. Tak všechny ty představení vlastně už existují. Já vybírám často věci, které někde vidím, někdo mě na ně upozorní a snažím se si jako poskládat ten program tak, aby, jak říkám, si tam každý něco našel. Vedle těch velkých, který jsem zmínil, je tam třeba i takovej malinký stan a paní přivezla takový jako malý loutkový představení, který je třeba pro 10 lidí, hraje to asi 5x denně a je to takový hodně intimní, ale krásný, prostě takový opravdu jako taková prostě to je doplněk toho festivalu, takže když tam někdo prostě zabloudí, tak si může tady počkat a může si jít podívat i na takovýhle věci, ale jako představení, no každý na tom pracuje jinak dlouho, záleží opravdu, jo, znám, já nevím, Simona Babčáková prostě se sejde, přitáhne tam pár kostýmů, jo, má kolem sebe 4-5 šikovných lidí, neví, co bude dělat a udělá strhující show, jako vtipný, jo, a lidi se baví. Já, když pracuju, my jsme možná extrém, tak já si vemu třeba 2 roky, jo, na tu práci, prostě něco je příprava, vymyslet to, začít pracovat s výtvarníkama, Kordič vznikal teď ten novej stán, to je samozřejmě běh taky na dlouhou trať, než to všechno, musíte samozřejmě to projít všechny schválení, jak když stavíte dům, aby tam vám pustili lidi, tak musíte mít prostě všechny statické výpočty, všecko. A do toho vznik představení samotné, no samotné zkoušení, tak odhaduju na 3 měsíce v našem případě, ale hodně často to probíhá třeba 2 měsíce, 6 neděl se zkouší, ale my děláme dlouho. No a, ale ze vším všude s výrobou, kostýmů, všeho, dekorace, hudby, no tak já počítám klidně 5,5 roku takový jako intenzivní práce a předtím třeba 1,5 roku tý přípravy.
2: Jasně. Na nábřeží parku je taky loď tajemství. Bude se část festivalu odehrávat i tam a případně co bude na lodi tajemství?
1: Určitě, jako loď tajemství, bohužel, my jmě samozřejmě doufali, že Štvanice je obklopena přímo řekou, jo, ale bohužel tam v tuto chvíli není to dno jaksi dostatečně hluboký, jo, tam prostě se nedá přikotvit v blízkosti Štvanice pro nás, pro tu naší teda loď, ten tlačný člun, takže zůstává na svým kotvišti, tam pod železničním mostem na druhé straně, na Výtoni a ale je součástí festivalu, probíhají tam převážně dětské představení, jedno je teda taky z naší dílny, ten Aladin, který se tam vrací jako stabilně, ale pro takový, řekl bych, velký úspěch, to je loutkový představení, který dělal brácha. A pak tam prostě běží program, který zase si lidi najdou na stránkách, buď to arény, nebo lodi tajemství. Ale je zaměřený, musím říct, že tato jeviště lodi tajemství je zaměřený především na děti.
2: Kdy začínáte vlastně? Z čeho máte třeba největší obavu takhle před začátkem? Jsou to ty diváci?
1: No jsou to diváci, no. Jako jsou to diváci, ale jo, věcí se děje spousta, lidi si opravdu, jak říkám, víc vybírají a já strašně věřím na to, že se stěhujeme na Štvanici do tohohle prostoru. Musím říct, že kdyby, my jsme, přiznávám, loni, byli jsme teda, říkám, na Smíchově, já si nestěžuju na ten prostor, ale nebyli jsme vůbec vidět, že jo, museli jste tam vstoupit do toho areálu, abyste teda viděl ty stany a tak dále. Tady jsme vidět ze dvou stran břehu, z lávky, tak nemáme, myslím, nějakou masivní reklamu. Ale já si říkám, no jestli lidi nebudou chodit ani na tyhle věci, a tak by to nějak už potom budu přemýšlet, jestli co se děje, jestli je, kde je chyba, protože myslím, že místo je nádherný, věci jsou, myslím, dobrý, nebo každý si může najít to, co jemu vyhovuje. No a teď jde o to, aby se o tom dozvěděli samozřejmě, no a pak taky, aby trošku jako přispěli, jo, to je další věc, když vezete věci z té Francie, staví se to celý, já nevím, 14 dní ten festival, no tak to něco stojí a na to tolik grantů tady neseženete, přestože máme podporu jako jak z města, tak z ministerstva, ale to je, řekněme, nějaká necelá třetina těch nákladů, něco máme sponzory, no a třetinu musí zkrátka přispět lidi. A
2: ve vstupenkách.
1: Ve vstupenkách.
2: Ve vstupenkách, jo. OK. Od kdy do kdy teda ten festival je?
1: Festival, tak 10. května se otevírá výstava Imaginarium, 4. června začínáme hrát Ptačí sněm, to je hned hned vedle sebe, všecko je to teda na Štvanici pod Lávkou, spíš jakoby na téhle straně pod tou Lávkou bude festival a 4. června jede na plný pecky, pardon, 9. června na plný pecky se rozjíždí aréna a v tu chvíli už poběží program a často jsou to tři představení denně plus ty malé věci.
2: A dokdy teda to bude
1: tam? A do 25. června, pak to začne bourat a poběží ten festival.
2: A vy se pak stěhujete teda někam po Česku, tak jako jste to dělávali vždycky, nebo?
1: No, jako už ne, teďka opravdu musím říct, že ty velký projekty, jako se hůř se s nima jezdí, hůř se s nima cestuje, samozřejmě budeme dělat jiné věci, máme nějaký takový nárazový projekty a brácha, myslím, že na podzim se vrátí s mou vlastí, co dělali představení, veliký, krásný, ale tyhle ty velký projekty, je to jako takhle, ono by bylo těžké se vrátit třeba do Prahy, já jsem rád, že zahrajeme Ptačí sněm i v Brně na festivalu, tím začneme teďka, zaměrem za chvilku a pak teda budeme v Praze, my přesto dáváme nějakých 25 představení, to je docela dost, já jsem takový jako, jak to říct, no prostě věřím na to, že když je něco, jako se lidem líbí nebo o to mají zájem, tak můžete zůstat na místě i díl. Tady přežívá takový ten repertoárový způsob, ty divadla hrajou vždycky dvakrát za měsíc tu věc.
2: Jasně.
1: A bojí se to nasazovat víc, nebo možná ani nemůžou z nějakých provozních důvodů. No já...
2: Ale některý divadla hrajou tím anglickým způsobem nebo americkým způsobem.
1: Už se to lepší, se to, ale jako je to opravdu jejich na můj vkus jako málo. Jo? Po těch 30 letech pořád mám pocit, že přežívá ten repertoár a takový to na projekt, nebo to stadion, jak se říká, to musí nějak všichni bránit.
2: Já mám pocit, že i národ zkoušel nějakým způsobem v tomhletom režimu jakoby fungovat, že když je velký projekt, že ho odehraje několikrát.
1: Myslíš
2: sebou.
1: Národní divadlo?
2: Myslím, že
1: my jsme to tam jako vybojovali dvakrát, možná třikrát, že jsme hráli třeba 10krát za sebou, ale to je jako dávno, když jsme dělali Krásku a zvíře tam, pak jsme to, myslím, vybojovali i v Čarokraji, no ale... Je to těžký, jo, protože prostě furt se tomu nějak bráněj a mám pocit, že prostě...
2: Je to nějaký mindset české společnosti?
1: Je to, no, je to zajímavý, ale tak Praha, ta určitě by na to měla, ty menší města, tam celkem chápu obavu, že řeknou, hele, ono 10krát za sebou lidi nepřijdou a já zase říkám, když chtějí přijít a budou vědět, že teď mají přijít a pak už to neuvidějí, tak prostě přijdou.
2: Na druhou stranu pozici diváka, vím, že na některou hru si rád zajdu na začátku, pak v průběhu a pak třeba na konci, když jsem spokojený, takže zase za mě pak bych si řekl, je to je škoda, že to za 10 dní končí třeba nebo za měsíc končí.
1: Jako dobrý je, hele, to seš, musím říct, tak to seš velký příznivec, jestli se vracíš do divadla na něco.
2: Na stejnou hru, divadla, jo, někdy jsme
1: po druhý,
2: to...
1: tak samozřejmě, ale patříš do té skupiny,
2: do té menšiny.
1: Do té menšiny, jo.
2: Jasně. Co vlastně Petr Forman a hudba, co posloucháš za hudbu?
1: No, jako, tak já, jak jsem to už říkal, já jsem tak, jako, jednou nohou jsem po velký old school, takže já mám prostě rád tu hudbu, s kterou jsem vyrost, a ať už teda úplně od malička třeba to je Semafor, takže já si klidně rád poslechnu Suchýho, nebo Vericha, nebo prostě tyhle ty písničky, ale spíš kvůli textu, jo, musím říct, že vlastně to, co mě trápí někdy na tý pop music, nebo mě začalo trápit, ne dneska, ale v době, kdy jsem si všimnul, že ten text, jako když jsem ho začal poslouchat, tak jako něco jsou takový, mi přijde jako blbosti, nebo já nevím prostě, jak to říct. Jo, že a najednou slyšíte poezii, prostě takže mám rád tyhle ty toho Suchýho třeba, no, to si rád poslechnu, ale jinak samozřejmě my jsme prostě vyrostli na, jsme rozpívali, tak přišel punk rock, no takže to je prostě všechno, Clash, Sex Pistols, Devo, já nevím, prostě Sting a Police a David Byrne, prostě to jsou všechno věci a David Bowie a pak teda jsme měli Talking Heads samozřejmě, pak jsme měli B-52s, jo, prostě to bylo všechno jako naše Dead Kennedys, naše jako takový dospívající mládí, tady se Zobákem jsme pak založili kapelu, která, to možná říkám dneska poprvé, jo, objevila se taková partička, který vydávají tyhle ty hlebišky, vyšťourávají, vyhledávají ty staré nahrávky a vydávají desky, tak za náma se, jako se nám pozvali, takže Suchý mozky vydají desku, no, jako pravděpodobně na konci roku vyjde prostě naše LPčko, jako on bude jich pár.
2: To je dobrý,
1: jo?
2: Ne?
1: No to je super.
2: To je skvělý,
1: jako, to je obrovský comeback. Tak to je jedna věc, no a pak jsem prožil samozřejmě Dire Straits a já nevím, prostě takový super tramp a tohleto období. No ale dneska jako se přiznám, že moje holky, moje prostě, oni jsou to dospělý ženy, ale ty mi učej poslouchat jako novou hudbu nebo vytvořit nějaký playlist a já si to rád poslechnu, takže trošku do toho zabrousím, ale nejsem v tom jako velký odborník.
2: Ok, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty a rap, co
1: tom se marnej.
2: Dobře. Tak jsme na konci rozhovoru, tak pár ještě takových jako easygoing otázek na odchodnou. Tak představ si, Petře, že tě Donald Trump pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Tak to teda, to bych chtěl on se mnou řešit, nevím, ale já bych mu asi, já nevím, jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. On už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tati koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle.
2: Ok. No. Co bys si chtěl řešit ty?
1: Já jsem, hele, na mě, já mám problém, jo. Prostě, já když si jako myslím, že je to vůl, tak to neumím skrýt. I když nic neříkám, tak na mě to každý vidí, že si to myslím. Takže já bych s ním asi moc toho nevyřešil, protože on by hned viděl, co si o něm myslím.
2: V jakém filmu, který už existuje, by si chtěl zahrát a jakou postavu?
1: No tak to bych se musel hodně zamyslet, jo. Já jsem...
2: Tak nějakým tvým oblíbeným filmu, na který se rád
1: koukáš. No já mám rád, že jo, jako zvíře třeba, Belmondo, okay. Jo. To jako, to jsou kusy, který pořád jako člověk může vidět mnohokrát a vždycky, když to dávají, tak si říkám, podívám se na kousek a pak prostě to skončí a já to vykoukám celý, no.
2: Je rok 2022, na Damu studenti narazili na tvoje jméno, na nějaký katedře třeba alternativního divadla, tak by mě zajímalo, co bys chtěl, aby se o tobě dočetli, co bys chtěl, aby tam bylo napsané.
1: No, že jsem měl ten první skate v roce 76.
2: Což je ale vlastně skvělý.
1: No, co, tím já začínám svoje CV, když ho někdo chce, tak tam, to je důležitá věc, protože ono je to, jak jsme, že jo, tak já nechci skončit nějakou tady smutným prostě vzpomínáním, ale před nedávnem nás opustil Honza Potněšil a my jsme byli kamarádi a já jsem si uvědomoval zrovna na něm, jak je to vlastně tím, že on byl taky jiný od všech, dokud byl teda jako úplně aktivní, on byl pořád aktivní, ale před tím úrazem, no, když jsem ho pozoroval, on se narodil sportovcům, že jo, on byl v rodině sportovců a já si myslím, že to byl ten jeho druhá tvář, že nepřistupoval k tomuhle tomu povolání tak jako spousta lidí, kteří se narodějí s tím talentem, možná protože třeba v nějaký umělecký rodině a to je samozřejmě všechno v pořádku, ale jsou tomu nějak předurčený a taky jsou tak nastavený a ten Honza pořád v sobě měl tuhletu jako to sportovní takovej, že jo, on byl hrál tenis a jezdil na lyžích a všechno a i potom úraze prostě jezdil na takový ty monoliži a myslím si, že ta kombinace je důležitá, nebo je v něčem, jako mě osobně třeba pomáhá, že já mám prostě světy, který mám rád vedle toho, co dělám. A ten skate zmiňuji proto, protože já jsem s tím strávil mnoho let a myslím si, že mi to v nějakých situacích, v nějakých okamžicích najednou dává určitý nadhled, že nejsem tak strašně zanořený, přestože když něco děláme, tak to prostě děláme pořádně, ale mám pořád ty jiné radosti, ty jiné věci, kam umím utéct, když se nedaří, nebo když nemám tolik práce, anebo když mě něco prostě potrápí, tak to si myslím, že je to, co je důležitý. Takže já prostě říkám, jo, to je v mém životě je to důležitý, že jsem prožil kus dětství něčím jiným, než tím, co dělám teď.
2: Myslím, že lepší odpovědí nemůžem končit dnešní rozhovor. Tak ti děkuju moc za návštěvu. Přeji se festivalu Arena na Štvanici daří. Připomenu, že 10. května je výstava, 4. 6. začíná ptačí směn a celý festival bude trvat na Štvanici to do 25. června. Petr Forman byl hostem Spin Talku na Rádiu Spin. Ještě jednou děkuju.
1: Já děkuju, díky za pozvání.
2: Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

0: Vole, ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A Rilsku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Rilsku

se vidějí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mříž jak hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

deseti vole možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Radio Spin.
1: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěra.
2: Heď!

chtěl, zase si naložil, no ale jako svině byla zábava a hodně prachu se tím mine. Kdybych mohl poradit, řeknu, nedělej to, ale nelituju, ničeho stalo

jezdím maka z města do města. U každým znám aspoň tři čísla. Jedno je na taxík, druhý na hotel a třetí na tebe, malička, tím si může

0: Československý speciál s hvězdičkou. Repování bez pípání.
1: Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova Labello, TK27. Pusí tenhle track, more zjistíš, co je heaven. Ej, Casanova Bulhar, off-season můj program, huh?

0: letní večer a my jsme v rauši.
1: Je letní večer, bo tam sú fanky, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude až taký strašný.
0: Je letní večer, bo tam sú fanky, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude.

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden.

Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 záčo. Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violentě? Brácho, asi jo. Brácho,

0: středu od 8 večer
1: a každou neděli od 9 večer
0: na rádiu Spin.
2: Jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na té stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.